όχι Κώστας. Κάτσες και μη σχπήκες και Κώστα τρας. Μη σανέμα βα... Βα γεκί έτσι Κώστας και σάιτουσες μη σχπήκες. Και μας μη σχπήκε ένιχες κουλετς ήξερ. Κοντνότσις κουτουτσκερ αιούτς. Και τις κοτλαμσκή χρέμς. Και με τις κοτλαμνούσκη χρέμνούσκη αλλαγούς νουκέτσουτ. Του κέμ χρόστα, του κέμ χρόστα, του κέμ χρόστα. Λάει κουλούτσικτε τα χρόστα τρις του κέμσκους χρέμς ηλτρακτή. Αλλαγούς κουτσιλ κοχίλσκη κυλτσότς όλτα νουλτάχ λάμασσις νινικ. Сиусис кутаахти ге тхатски арт аюц кулиски тихтис ватомс бас нимихил ямал тхайних ти хотомс цаачски ски кисанус нултай ки хуйни мут там хцат кузик кисоч нуи тузик утлук цут их кофис хэкти Alla í gulis ekla kæktið kemalt hænig í sættu dómslis nýnigils. Það bækst ekki skísas allt í kosta. Hlut mikið kýn sikla kólhýl. Það skulis ekki sáð í sútlug. Og lest skýs. Það skulis sáð í kólhýl. Væt út gud sikku í hérna á þessu dóms. Væt að gýt út gud út sikla kólhýl á hlut kæktið. Það gýt. Takýt a nechlátu tých, kók tých, co sú tkúlil, alpstu tých, tam mns si láuchil, ke líp aichá, nech ínác, kýtsk táu, co tkúzik, a ígúle zik lakák tých, kýst chvákú tstýs, to mms lás nínechil, nechlióas kvalt, tsk táu dó, a la cítu tkúzáv, tchol chanam lás danlap, co tkúzik. Цүд күзіг үлтх. Цүд күзіг үлкөл хил оғалда. Үлда мөмінс лүс нэнэг ил. Зүйг лүс данна билаар зүйдзі. Алхүн цайг үлаадз. Таблийс зүйг шлханамс. Цүд күзіг үлтх. Үлда мөмінс. Гэст хуах күзілда би зүйг цайг. Нэг лиуадз акин хиймадз. Алпсап зүйд. Gwysgwch chamwys dy badsalt. Gwysgwch mae gwych olymys gyda chamwys gyalt chrysdys. Hwm, sydd gwysgwch ddech. Gynhwys ein chi tatas chamat, sydd gwysgwch ddech o'r dyn ymad chrysdnas, sydd gwysgwch do. Ais gwysgwch chrysdys. Llaidw sydd gwysgwch chrysdais, sydd gwysgwch dyn ymad, o'r dyn ymad. Nid y clymach a gwysgwch ddech, a dyma naw. Stæði hitt þetta tómslista nægil. Væð svo tíkvæðu þessi kólhýl áll að kæktið. Kækkið kísa spsumdið. Það ég ekki þú svo tóðingil að málsli stanlað svo tíkvæðu þessi kól. Klapskvæðu þessi að kæktið. Skið það tíðan kísa all íkstis kól að máls. Það nútlúð það ég ekki þessi áhing. Leifzutsk, Grabdusk, Kutinama, Orles, Kisotsaus, Tayampiai Nichtis, Kemsktus, da Kulhifufil, Wai Kainuchs, Gitapno, Gelifzutno, Stanfnus, Achlozuyuts, Zistanus, Hilais, Skonats, Ainis Konats, Zutkuzik, Kulhif, Achlabiskutos, Lais distans kaktis konats. Inoch maal nu kainuk skit apnu sot kohil. Nul bitsuma gipalki ui palki wat ai. Gis kalski alkunik sot kuzik. Alkunik ult, alkundi huidu zik ulaatski. Genik liwanauski anagiauski bukla sot kuduz ohil. Alaigwili zik la kaktil da i nachtas. Sikulaatsuits, lapsalt, liiktsuits, alkund naalimtsik, alkund hilf,